0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý led.

0: Ľudmila Koščová a band a pieseň Chvála Trojici. Hrali sme si ju na Rádiu Lumen. Prajme vám pekný pondelok aj o 13:43 minúte.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Klub českých turistov bol založený v roku 1888. Od počiatku bol klub veľmi aktívny. Veľmi rýchlo rástla sieť turistických ubytovní a vzniklo množstvo značených turistických chodníkov. V súčasnosti žije klub nemenej dynamickým životom. Má približne 30 000 aktívnych členov v 400 organizáciách po celej Českej republike. Viac o klube redaktorke Márii Čigášovej povedal Petr Čožík.
2: Členem se může stát kdokoliv, kdo bude chtít, vyplní se přihláška, stanete se členem a vyberete si jednu ze 400 organizací po celé republice, kde chcete spadat. Abyste nemusela třeba daleko od svého bydliště jezdit, tak si vyberete tu, která je nejblíž a můžete se účastnit akcí, které děláme, těch je 2000 během celého roku zhruba, spadá pod nás 71 chat po celé republice, kde si můžete zaplatit ubytování a tak dál a tak dál. Vydáváme časopis, děláme dva webové portály. Posíláme na 30 000 členů 3x ročně zpravodaj elektronicky s informacemi o klubu a tak dále.
3: Vy máte i vlastné chaty jako turisti?
2: Máme 71 chat, tady dokonce jsou na ukázku právě knížečky. První chaty se budovaly po roce 1888 a poslední se budovaly před rokem 1983. Že samotný klub českých turistů vznikl v roce 1888.
3: Vy už máte veľa desiatok rokov?
2: 137 let. Časopis Samotný turista začal vycházet v roce 1889 a v stejném roce vzniklo značení turistické, které podle odhadu máme nejlepší na celém světě. Jsou to právě tyhle ty 4 trasy, červená, modrá, zelená, žlutá a vím, že i na Slovensku máme naše značení.
3: Čiže to vzniklo u vás v Čechách?
2: Ano, to jsme vymysleli my v roce 1888 a přesně právě jak přibývaly ty další barvy, tak první právě bylo červené značení a tím, jak bylo těch značek už docela hodně, tak se přidala modrá značení, zelené, žluté, takže jsou 4. A dokonce jsme v roce 2006 vymysleli variantu pro vozíčkáře, protože máme v klubu docela hodně vozíčkářů, takže se udělala nadace a dneska už je 18 tras pro vozíčkáře. Myslím, že jsou celkem 3 barvy, ano, modrá, červená a černá. Černá je musí mít vozíčkář asistenta, který tlačí třeba vozík, červená je trošku jednodušší a modrá je úplně v pohodě, že to zvládne člověk, který je méně pohyblivý, je bez asistenta. Takže i pro vozíčkáře děláme trasy.
3: To je úžasné, že můžu lidi na vozíčku takto se prebehnout přírodou.
2: Ano, to je nejlepší sport, nejlepší aktivita. Člověk nepotřebuje prakticky kromě pořádného třeba oblečení, nic dalšího a pohyb na čerstvém vzduchu je to nejlepší, co může člověk pro sebe udělat.
3: A pokud jde o to značení těch jednotlivých tras, máte dostatok dobrovolníků, kteří to stále obnovují?
2: Máme zhruba 1980 dobrovolníků a vždycky třetí měsíc v roce, myslím, že slovenský je marc, se dělá vlastně velké vsezení, kdy se rozhodne, které trasy se budou opravovat a ty dobrovolníci potom dostanou vlastně ty úseky, které musí opravit. A přímo je proto třeba namíchaná speciální barva, kterou nám míchá jedna firma, aby měla opravdu výdržnost třeba 3 roky a pak se opraví ty trasy právě, které se potřebují opravit. Je k tomu 200 stránkový manuál, jak se musí obarvovat ta značka, aby se ta barva třeba neroztekla, aby to bylo kvalitně namalované a buď se můžou malovat právě na stromy, na sloupy, na kameny, aby to vždycky bylo viditelné a lidi nezabloudili a chodili po správné trase.
3: Čiže namalovat značku, to je skoro umeně, by to vydrželo.
2: Je to složité, určitě. Musí opravdu ten dobrovolník absolvovat kurz, jak to má přesně malovat, aby ta barva prostě byla dobře udělaná, aby byly krásně namalované obrysy té značky, takže se to musí takhle hezky udělat.
1: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, naplň nás Duchom Svätým, aby očistil naše srdcia a zúrodnil ich rosou

svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť